0: kabáda dole v dole. Naladené máte Rádio Košice a ako aj počujete, my sme v tejto chvíli poriadne rokovo naladení.
1: V Rádiu Košice už vítame legendárnu českú kapelu Kabát, pričom v štúdiu aktuálne s nami sedí gitarista Ota Váňa a takisto basgitarista Milan Špalek. Krásny piatok, vítajte v Rádiu Košice.
2: Ahoj, vítame.
3: Ahoj, zdravíme všetkých
0: poslucháčov. Na začiatok takáto jednoduchá otázka, ako sa máte. Aká bola cesta k nám do štúdia?
3: Skvěle, jsme na Slovensku už čtvrtý den. Mm-hmm. Projeli jsme většinu měst, kde budeme hrát na podzim a je to dobrý, baví nás to.
1: My vás vítame v Rádiu Košice, pretože sa pripravujete aktuálne na svoje československé turné, s ktorým zavítate aj na Slovensko, konkrétne do 5 miest, z toho Košice aj Poprad. K tomu sa dnes ešte určite dostaneme a budeme sa tomu venovať.
0: Vám sú ale Košice a Východ dobre známe, veď koniec koncov nie ste tu prvýkrát, už ste tu aj koncertovali. Tak aký máte vzťah k Východu alebo konkrétne ku Košiciam?
3: Tak mě se nepte, já jsem jezdím už čtvrtstoletí, protože manželka je z Košic, bydlí ale za mladá kousek tady od vašeho rádia.
1: Právě vlastně. Proto se pýtáme, ano.
3: Košice, já mám jako svoje další takový jako domov jakoby další, jo. Takže já tady znám fakt, mám tady přátelé a rodinu, takže já jsem tady domácí, pak takzvaně.
2: Já to tady neznám teda moc, ale včera jsem poznal luxusní nějakou restauraci a výborný Košic.
1: Chutilo, ano?
2: Chutilo, ano.
1: Co jste si dali?
2: Plzeň.
1: Mm-hmm. A jesť?
2: Ja som nejedl.
0: Plzeň stačí.
1: Môžem sa toto opýtať Čecha, že čo si dal?
3: Si zahájil prísnu dietu na turné.
1: OK, dobre, aj k týmto rituálom sa určite dostaneme. Sú na východe iní rockeri ako v Čechách? Na východe, nie na Slovensku, na východe. No,
3: mne sa zdá, že ty lidi sú jedni, že sú všude ako stejní. Jako nájsť takový živelnější tady, ale to... Jo, ty třeba, řeknu, tak třeba v Plzeňáci ty si lej takhle ruce a seděj a bavte mě, tak to v Košicích nebo potažmo na Slovensku nehrozí.
0: Mm-hmm. Vy vlastně hovoríte aj o vašich fanoušikov, že všichni fanoušci Kabátu jsou VIP a treba povedať, že je to naozaj naprieč generáciami, ale ako možno vnímate na koncertoch tú rockovú Gen Z a potom versus poriadny rockery, mileniali a ty starší?
1: Je tam nějaký rozdíl?
2: Dobre, všechno záleží na kapele, když ta kapela to dobře zahraje a dobře rozjede a pošle dobrou energii, tak oni to vrátí ty lidi a není tam rozdíl, je, jíme tam blbnout jak starší lidi, tak ty mladí, děti nám ramenou a jsme 60-níka, nebo náš ročník, která má na zadech 12-letýho kluka se sluchátkama, aby mu nepoškodili zvuk samozřejmě. A je to super, prostě oni jsou všichni, když hraje dobře kapela, tak lidi jsou spokojení a fungují.
1: Mhm, ako to vnímáte vy?
3: No, na nás chodí vlastně už, dejme tomu třetí generace, zrovna včera na autogramiádě v Popradu, tak tam zrovna nám ukazoval dvě vnučky, jeden náš panoušek, nevím, jestli ty holky z toho měly radost.
1: Které vyrastají na Kabátě, nie?
3: Takže se to v těch rodinách jako asi možná dědí. To fanouškovství, což si vážíme samozřejmě, to je strašně příjemný, že jo?
1: Rozhodně ano. A je kapela Kabát teda z 80. rokov jiná jako Kabát v roku 2026?
3: Je, asi někteří mají víc vlasů. Jsme štíhlejší,
1: než jsme byli. Super.
0: Ale pokud víc, tak jako hovorí Timi, tak to
1: tak
0: je celkom fajn.
2: Já si právě myslím, že jako příklad, jo, kdybychom tady byli před 25-30 lety, tak si myslím, že jdeme spát kolem 3 ráno. Mm-hmm. A včera jsem potkal, předevčírem jsem potkal našeho zpěváka, který si nesl na pokoji 2 věnečky. Asi v 9 hodin to bylo, nebo 9. A říkal, jdu to tam rozjet, pořádně se najím věnečkama usnu, takže už jako jsme se uklidnili. Ale někdy nám taky ulítne ještě.
1: Tak to je fajn, veď to je, podľa mňa sú to celkom pozitívne všetko zmeny, takže je to dobré, si myslím, aj takto. Aj koncerty ste prispôsobili časovo teda, že o 5 napríklad sa začal?
2: Ne, koncerty ako furt, ešte sa snažíme hrát, jako, že začínáme kolem 8, myslím, že?
1: Ano.
2: A hrajem dokonce furt ešte skoro 2 hodiny, takže... Už je pro nás docela dost.
3: Mm-hmm. Jedinou změnu jsme tam udělali na letošní turné, že my jsme posledních 25 let hráli 360 stupňů pódium, takový kolosum, že ty lidi, byli jsme gladiátoři, ty lidi byli na těch zimních stadionech všude okolo nás, tak od toho jsme letos upustili, protože chceme mít vlastně podpor jen ten klasický kotel, který v tom modelu 360 stupňů nebyl. A na to se těšíme, jo, že to budeme my a lidi prostě, takže to bude zase ta jízda
1: Áno, áno, to je jako jedna dřív. Takých z hlavných zmien, čo sa týka tohto turné, na ktoré sa pripravujete a určite sa k tomu dostaneme aj po pesničke.
0: Dnes ale na vás čaká autogramiáda, je to v dobrom čase o 17. hodine v obchodnom centre Optima. Času teda dosť, preto si povieme viac o turné, ako spomínala Tymia, koncertoch v Košiciach a Poprade už po pesničke. Hráme si Kabát a ich Zátky.

0: Takto skvelo si hráme z Rádia Košice Kabát a ich zátky a my ich máme aj naďalej v našom štúdiu.
1: Kabát. Najpočúvanejšia kapela v Česku, viac ako 35 rokov na scéne, viac ako 700 tisíc poslucháčov mesačne na Spotify, aktuálne v našom štúdiu Ota Váňa a Milan Špalek. Povedali sme si, ako sa máte, čo fanúšikovia naprieč generáciami, teraz ale povenujme hlavne tomu československému turné.
0: Od vydania album Korida prešlo tento rok už 20 rokov, aj napriek tomu je to jeden z vašich najúspešnejších albumov, tak koho iného sa opýtať, že prečo podľa vás? Je to jeden z najúspešnejších aj po 20 rokoch.
2: To my nevíme, ale pravděpodobně se stalo to, že po hodně úspěšném tenkrát v roce 2003 Dole v dole, to navázalo na to Dole v dole a vlastně tenkrát jsme jeli k tomu, k té Koridě 2.7, velký turné venkovní a prostě se ty lidi nabalovali ještě jako větším způsobem než na to Dole v dole. A paradoxně k tomu pomohla taková naše účast na takový soutěži Eurovision, kde jsme vůbec netučili, do čeho jdeme, to jsme zjistili až tam, to se tenkrát konalo v Helsinkách, kde jsme hráli z té Koridy písničku Malou dáma, Malá dáma, z který se díky tomu stalo velký hit a my jsme tam krutě neuspěli, jo, na tom, na té Eurovizi.
3: Dostali jsme jeden hlas.
2: Dostali jsme jeden hlas někde z Azerbajdžánu, takže ty lidi asi bych jako se slitovali nad náma, bylo jim jako líto, že jsme tam skončili takhle špatně, tak se na nás přišli podívat, jestli jsme tu Eurovizi vůbec přežili, pač to byla soutěž, kam jsme skutečně jako nepatřili. Jako.
3: Jsme to zahráli na chudáčky prostě.
2: No, tak soucit jsme vyvrali v lidech a oni pak teda na tu Koridu přišli.
0: Jinak velmi v téme, lebo zajtra je přesně finál Eurovizie aktuálně vo Viedni, takže krásné prepojení, aj keď takto negativně by som to určitě nevnímala. Chceli jsme pozdvihnout tento album po 20 rokov. Takže stále je najúspešnejší. Máte aj vy k nemu nejaký taký vzťah alebo k nejakej konkrétnej pesničke? Úplne, že taký citový?
2: Ani ne, ale je pravda, že z té desky hrajeme těch písniček hodně, že tam těch hitů bylo asi nejvíc ze všech našich desek, nebo takhle hitů, písniček, který lidi mají rádi a který zrovna na tom Spotify, jak se jmenoval, jsou v těch první 20 třeba našich nejhranějších skladeb, když to Spotify budeme teda brát jako měřítko, jo.
1: Ano, a bude to tak aj na tomto československém turné? Ten repertoár zostane.
2: No, trošku chceme připomenout tu desku, protože trošku jsme se inspirovali, udělala to i Metallica, udělali to i AC/DC, že když má nějakou fakt mezi lidma hodně oblíbenou desku, tak ji po čase takhle při nějakém výročí připomenou. Takže je to 20 let od té Koridy, tak si z toho pár kousků zase zahrajeme.
1: V rámci vlastne toho pripravovaného turné odohráte 17 koncertov doma, 5 na Slovensku, z toho samozrejme na východe sú to práve Košice a Poprad. A vieme teda, že tam budú nejaké vizuálne zmeny, niečo sme už spomenuli, tak čo všetko sa týkajú tie zmeny?
3: No, tak ako takhle. Zmiena bude samozrejme, že hrajeme proti lidem z jednej strany toho stadionu. Takže nebudeme uprostřed, už jsme říkali, budeme na kraji a budeme to hrnout do těch lidí. Další, máme tam různé vychytávky nový, které ještě nechcem prozrazovat, který nám manažer teďko vysvětlil, nebo pobavili jsme se o tom, ale chce to vidět, no. Bude tam taková jedna finta, která nás i nás zaskočila, tak uvidíme.
0: Tak toto je teraz.
1: Teraz ste všetkých navnadili.
0: Budeme rozmýšľať, že čo to môže byť, keď aj vás to. Čiže sa toho ako bojíte nejakým? Že je to aj pre vás výzva, tá finta? Tak to máme chápať.
3: I pro nás je to výzva, áno.
0: Pre rockera výzva, ale, tak to musí byť naozaj niečo.
1: Ale všetko ostáva také pod rúškom tajomstva.
2: Ne, ako lítať nebudeme. Ja som bol jednou na Pink v O2 Areně v Praze a přiletěla přímo nade mě, tak to myslím, že nikdo z kabátu lítat nebude.
3: Hudvajs by mohl takhle.
2: To má závratě, má strašný závratě.
3: No, jsme byla legrace.
2: Kys taky lítaj, Stanley.
0: No, ale jemu, tak to už tu 80. bolo. Hovoríte, že to je vychytávka, jo, no, takže to bude niečo. Potápať sa budete, alebo niečo.
1: Z predmenu pôjdete dole.
0: Môže byť napríklad.
1: Pod podium.
0: Keď už ale sme na tom koncerte, tak máte nejaký predkoncertný rituál? Buď vy dvaja, alebo bonznite na kolegov. Niečo, čo bez čoho jednoducho neodštartuje ten koncert v zákulisí. Taká hodinka pred koncertom, čo tam prebieha.
2: To ne, ale máme spíš asi už fakt přes 30 let náš bubeník Hudvajs vždycky v šatně, když už teda přijde čas, že se jde na stage, se zhasíná, tak čekáme, až zívne. A když zívne,
3: tak se ne.
2: Tak se ne.
3: To je teda fakt, že všichni bubeníci jako si mlátí paličkama, jo? Vždycky v zákulisí si mlátí do stehen a jsou jako takový ADHD a jsou zvláštní. A náš Urvajs ten paličky vezme do ruky, až když jde k těm bubnům. A prostě vůbec jako nedělá nic takovýhle žádný rituály jako jiný bubeníci. On si prostě zívne a jde se.
2: On je takzvaný hodný bubeník, to znamená, že na zkušebně, když si baví muzikanti, tak většinou bubeníci jim do toho mlátí, že se ty muzikanti neslyší. Tak
3: a on je šťastný zase, že se s náma může kamarádit.
2: Jo, to je.
0: Tak to musí někdo jiný potom kompenzovat.
2: Takže my se slyšíme, máme klid, protože on je fakt hodný, on vůbec do toho nemlátí.
1: Takže zívnutě je talisman.
0: Ano, ano. To je pre šťastie také zívnutie, alebo dali ste tomu aj nejaké pomenovanie, že zívnutie pre šťastie?
2: To je náš rituál, takový proste, čekáme až zívne.
3: Ja sa úplne
0: poviem,
3: až jednou nezívne.
0: Čiže keď bude meškanie niekde, no, to som sa chcela opýtať, ale asi sa to ešte nestalo. Ale keď budete, že 30 minút meškanie na začiatok koncertu, to znamená, že nezíval, tak si to máme predstaviť.
2: Áno, áno, čekáme na zívnutí.
0: Tak toto som nevedela naozaj.
1: Zastávka na znamenie.
0: Toto je veľmi dobré. Dnes ste v Košiciach nielen kvôli tomuto rozhovoru v Rádiu Košice, ale aj kvôli autogramiade. Tak nech sa páči, môžete pozvať našich poslucháčov.
2: Jo, tak dneska sa budem podepisovať v OC Optima. A je to v 17 hodin odpoledne. Těšíme se. Už jsme se podepisovali v Popradu včera, předevčírem ve Zvolenu, tak teď dneska si dáme Košice.
0: Takže generálka tam už je popradská a dnes
2: jo,
0: teda v Košice.
2: Jo, máme už vypsaný ruce a
0: se
2: vypotíme třeba s panouškama, kdo bude chtít.
0: Super, tešíme sa.
1: A najbližšie sa teda vidíme na vašom veľkolepom rokovom turné. Zapíšte si koncert v Košiciach 20. októbra a potom Poprad 22. októbra, na ktoré sa už teraz tešíme. Ďakujeme za rozhovor v Rádiu Košice, legendárna česká kapela Kabát, Ota Váňa a Milan Špalek.
0: Držíme palce.
2: Hezké dan, díky.
0: Držíme palce v letných prípravách a my sa na turné pomyselne pripravíme aj teraz z Rádia Košice Kabát a Rumcaj zmiloval Manku.